Vypočuli sme si Bottesiniho Tarantelu v podaní Garyho Kera a Hermona Lewisa. Nahrávali v Sofii v júni 1984. A na záver nám zaznie predohra opery Veselé paničky Vincorské od Ota Nikolaja. Symfonický orchester Slovinského rozhlasu diriguje Marko Munich.